Ul humandi, ul vix pat doyami, ul vixi promandu, uras ilnos. Edibik ul bobuti, ul vix nad zabiti, po bulon česti, že jsem ul bos.